srdce večer, ztrácím červen z tváře. Věčně jsem plonk, jak černá Jessie. Přesto tě